0: Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase, jak Isus od Tamišov, išli za ním dvome slepí i kričali: Isuse, synu Davida, rozmiluj sa nad nami. Jak vošol do domu, slepí prešli ku ňomu a Isus im povil: Ci verite, že môžu toto zrobiť? Odpovedali jemu: Hej, hospody. Isus dotolil sa ich očej i povil: Najbude tak, jak verite. Tohle slepí provedeli. Isus im pohrozil: Merkujte, že by sa nechto o tým nediznal. No oni išli i proslavľali jeho po celý ti zemli. A jak odchodili, preveli ku ňomu nímoho človeka opanovaného démonom. Jak Isus vhnal démona, nímej prorík. A národ čudoval sa i hovoril: Nekda mdaš to také v Izraeli nevideli. No farizei povili: Jomu veľmož demoniu pomáhať vohaňati demoniu. A Isus chodil po všetkých místach i selách, učil v ich synagogách, propovídal evanhelie cárstva i ličil v ľuďach každej byľ i každú chvorotu.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

0: Mírom Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Poslušný, milý, spasený duš našich, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Pomíli se, umíra, blahostojaný sviatok Božích cerkvej, sojdinený vsich, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Posiatím chrámy se mi zvírojú blahoviniem i strachom Božím, chodiašich voň, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Posiatí šenstelenstvím archierej, nášem ľvý papirím s ním, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Všem archiepiskopi, mitropoliti, našem kirioni, čestním prezbyterství o Christi diakonství, osem prišti ľudech, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Všem vlastech našich je osem vojenství, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Lesi sej v siakom hradi strani výroj živoštivných, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Na stvorení vozduchov i zobili plodov zemných vremení mírnych, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody
0: plávajúších, kudežestvujúších, nedúhujúších, stráž duších, plinených i ospasených, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Oj, zbaviti sia na moci, aký a skorby, níma i nužde, Hospodu pomolím sia.
1: Hospody pomiluj.
0: Zastupni, spasí, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodatiju.
1: Hospody pomiluj.
0: Vesiatuju, prečistuju, preblahoslovenuju, slávnuju vladečicu, našu Bohorodicu i prísnodivú Mariju, so vsými siatami pomianuše, sami sebe i druh druha i ves život náš Kristu Bohu predadí.
1: Nebývá
0: ako podobaje tebi siaka ja sláva, čest i poklonenie.

selo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, neslídnu už nikde to robitná ruka.